snad nejhrozivější formu takového panství. Byrokracie. Úřadů, v níž nikdo, ani jednotlivec, ani nejlepší, ani mnoho, nemůže být považován za zodpovědný.

nejhrozivější a snad nejhrozivější formu takového panství. Byrokracie. Byrokracie! Neboli nadvládu složitého systému úřadů, v níž nikdo, ani jednotlivec, ani nejlepší, ani mnoho, nemůže být považován za zodpovědný.